0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já,

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Posloucháte největší hity milénia na Relaxu. All right, crew. I am a jungle man. Don't try to change my place.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. května. Tento den v roce 1947 se narodil rocker z formace Chicago, Bill Champlin. Po třech letech také Roger Hudson ze skupiny Supertramp. V roce 1843 přišel na svět podnikatel Louis Renault a nesmíme zapomenout ani na českého hokejového brankáře Romana Turka. Narodil se 21. května 1970 ve Strakonicích. Narozeniny dnes slaví i bubeník Stan Lunch z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Oslavencem jsou nebo byli pro 21. květnový den taky český herec Ivan Vyskočil, kytarista Lubomír Brabec, rapper Notorious B.I.G., kanoista Martin Doktor. Roku 1979 se Elton John stal prvním umělcem ze západu, který odehrál živý koncert v bývalém Sovětském svazu. V roce 1819 bylo v New Yorku americké veřejnosti představeno první jízdní kolo. V roce 1945 se ženil herec Humphrey Bogart. 21.5.2002 byla Anna Kurnikovová zvolena nejpřitažlivější ženou světa. 19 let předtím se single Davida Bowieho Let's Dance dostal na první místo britského singlového žebříčku.
0: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
3: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
4: Relax.

0: Srovnejme si středo relaxační čas 6.00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: 8 až 10 stupňů Celsia je právě teď a každý den se o stupínek otepluje až k tomu krásnému horkému víkendu. Dnes by mělo být polejasno až oblačno, zpočátku ojediněle odpoledne místy přeháňky, večer se bude postupně úplně vyjasňovat a nejvyšší odpolední teploty 23 stupňů Celsia. Teď se na některých místech můžete i ztratit v mlze, protože je vyšší vlhkost, ale snad se nestratí. Šťastní lidé, happy people, už za chvilku Marky Mark na vlnách Rádia Relax.

0: 21. květen je dnes a to znamená, že si dáme něco ke snídani. Kávu nebo čaj? Pokud kávu, tak jste zvyklí a určitě vám nějakým způsobem nakopne ten den nebo ráno, ale pokud si dáváte čaj, tak slavíte celosvětově, protože 21. květen je určen jako Mezinárodní den čaje. Jaký to bude? Jaká příchuť?
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D7 posíláme upozornění, pozor, 7,5 kilometr ve směru na Louny, to znamená někde za nájezdem od Makotřas a od Lidic, D7 směr Slaný Louny, je dopravní nehoda, nákladní a osobní auto a neprůjezdný je jeden jízdní pruh.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: I přesto všechno, to byly Miraj, ale teďka zpátky na dálnici, opatrně na D7, 7,5 kilometr nájezd od Makotřas a od Lidic na sedmičku, ve směru na Slaný a na Louny je dopravní nehoda osobního a nákladního auta. Taky dejte pozor, a to je někde úplně jinde, to je u Říčan, je dopravní nehoda na Praze východ, ulice Zděbradská, na místě jsou složky záchranného systému, protože se srazila motorka s autobusem.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
3: 606 736 736.
1: S Relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Sluníčko se do nás rozběhlo rovnýma nohama dneska. Teď je přesně 6 hodin a 29 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Meteorologové předpovídají dnes, že bude polejasno až oblačno, zpočátku ojedinělé odpoledne i místy přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat, teď teplota 8 až 10 stupňů Celsia, odpoledne by mělo být 23 stupňů. Annemarie zpívá Ciao Adios. Zřejmě ještě vzpomínka na včerejší odpoledne, kdy jsme Itálii porazili 3-1. Tak tedy Ciao Adios.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: To je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: No, co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No, tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
8: Dávno, tak dávno tě znám. Ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co

0: Tančit společně můžeme v kavárně anebo v klubu Rádia Relax o víkendu pátek a sobota. Kavárna je od 21 hodin hudební a klub od 22. Ale v sobotu taky můžete vyrazit na vínečko do Nového Strašecí. Na Komenského náměstí už od odpoledne od 14 hodin bude akce, která se jmenuje Zázraky vína, a dvě vstupenky já mám pro vás na dnešní 7 až 8 hodinu. Příští hodině budeme soutěžit mezi 7 a 8. Tady na té akci na Zázracích vína zaspívá například Petr Bende a jeho banda, ale taky kladenská skupina All Right Band, a bude tam samozřejmě spousta vínečka a možná, že tam bude třeba muškátové anebo pamperiškové. Nenechte si ujít nejenom Zázraky vína, ale také naši soutěž v příští hodině na vlnách Rádia Relax. No a ten víkend, že je před námi, že se blíží, důkazem toho je i ta další písnička, která se jmenuje Víkend.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Louis Tomlinson. Ale vy musíte do práce, takže naopak my se musíme probudit. Vy už jste určitě vzhůru a ten čajíček k Mezinárodnímu dní čaji ještě spečetíme soutěží v příští hodině.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Jednodenní dopravní upozornění tady máme z Prahy. Dejte pozor, mezi letištěm Ruzině a mezi sjezdem na D5 a na Zličín je odstavené pro poruchu nákladní auto.

0: Okladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin právě teď.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
3: Každý den se nám otepluje o stupínek víc a víc. Dnes by mělo být polejasno až oblačno, zpočátku ojedinile, odpoledne i místy přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat, odpolední teplota 23 stupňů Celsia a napovíme ještě další dny. Zítra by mělo být 24 a pozítří už 27 stupňů. Za chvilku soutěž a Ronan Keating. Do školy se nic nezapomeňte. Dobré ráno.

7 hodin 8 minut, hned ta další písnička je pro všechny hodně zaměstnané ženy. Například i pro paní učitelky, ať už ve školce, nebo na základní škole, na střední škole. A máme dotaz na Facebooku Rádia Relax. Teď v čase maturitním, na co nejraději vzpomínáte ze svých studentských let?

0: 7 hodin 14 minut, Ronan Keating na vlnách Rádia Relax. Na D5, pokud vyjíždíte z Berouna nebo přijíždíte směrem od Plzně, počítejte se zdržením s dlouhou kolonou od zhruba 7,5 kilometru už od Loděnice směrem na Prahu si postojíte.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.
3: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

0: Máte plán na víkend? V sobotu můžete vyrazit na Zázraky vína. Do Nového Strašecí od 14 hodin začíná celý odpolední program a já mám pro vás dvě vstupenky na tuhletu akci. Dnes je Mezinárodní den čaje. Ne vína, ale čaje, a proto se ptám, jaký čaj máte nejraději, jestli si děláte nějaký speciální, třeba si dáváte hřebíček do čaje, dáváte si tam mléko, nebo máte nějaký speciální rituál k čaji. Máte rádi ovocný čaj s medem? Nechám to na vás. Pište do 8 hodiny na číslo 606 736 736 a vyhrajte dvě vstupenky. Za čaj vyměním Zázraky vína.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Půl osmé bude přesně za minutu.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polejasno až oblačno, zpočátku ojedinělé odpoledne, místy přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat a odpolední teploty 23 stupňů Celsia. To už je skoro léto jako ve Španělsku. Ze Španělska za chvilku je tady Sofia Alvaro Soler. Ale ze Španělska ještě zpátky do Prahy za okamžik po písničce. Tady máme aktuální dopravní informace. Z pražského okruhu u sjezdu na Barrandov se stala dopravní nehoda.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud přijíždíte od Vltavy a jste na Pražském okruhu, jedete směrem k Barrandovu, tak pozor, na tom sjezdu k Barrandovu se stala dopravní nehoda. Je to srážka osobního a nákladního auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Rádi umění, dnes to slavte, protože dnes je Světový den kulturní rozmanitosti. No a když se dívám do kalendáře, tak tam vidím, že bychom měli poblahopřát Monikám. Monikám už jsme blahopřáli dneska ráno na Facebooku Relax Radio, tak se k tomu můžete připojit. Gratulace.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 21. května. Tento den v roce 1947 se narodil rocker z formace Chicago, Bill Champlin. Po třech letech také Roger Hudson ze skupiny Supertramp. V roce 1843 přišel na svět podnikatel Louis Renault a nesmíme zapomenout ani na českého hokejového brankáře Romana Turka. Narodil se 21. května 1970 ve Strakonicích. Narozeniny dnes slaví i bubeník Stan Lunch z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Oslavencem jsou nebo byli pro 21. květnový den taky český herec Ivan Vyskočil, kytarista Lubomír Brabec, rapper Notorious B.I.G., kanoista Martin Doktor. Roku 1979 se Elton John stal prvním umělcem ze západu, který odehrál živý koncert v bývalém Sovětském svazu. V roce 1819 bylo v New Yorku americké veřejnosti představeno první jízdní kolo. V roce 1945 se ženil herec Humphrey Bogart. 21.5.2002 byla Anna Kurnikovová zvolena nejpřitažlivější ženou světa. 19 let předtím se single Davida Bowieho Let's Dance dostal na první místo britského singlového žebříčku.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Dnes je Mezinárodní den čaje. První zmínky o čaji byly v roce 2737 před naším letopočtem. Legenda praví, že jeden čínský císař seděl pod čajovníkem, sluha mu připravoval vodu na pití, vařil ji a některé lístky spadly do toho šálku a začal to pít a dodneska se tomu říká čaj, tomu nápoji. 2737 před naším letopočtem. Do Evropy se čaj dostal v roce 1610 a bylo to pravděpodobně díky holandským mořeplavcům, kteří přivezli čaj do Evropy, a bylo to několik let před tím, než Benátčané zavedli kávu. A já se ptám, jaký čaj máte nejraději, jak si ho připravujete do 8 hodiny? Pište na 606 736 736 a vyhrajte dvě vstupenky na akci Zázraky vína, která bude tuto sobotu v Novém Strašecí odpoledne. Dne a večer. Ilona napsala, nejradši mám zázvorový čaj, který piju každé ráno. Nedávám cukr, občas med a nejlépe ještě zázvorový. To je potom síla. Hezký zbytek dne přeje všem Ilona.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden

0: Kaufland.
1: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme pro Pražský okruh u Jesenice. U sjezdu z Pražského okruhu na kruhový objezd k Jesenici dejte pozor, kloužete tam, protože na silnici je olej.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Nakladně 6 hodin nepoteče voda, k dispozici bude náhradní zásobování a na Rakovnicku se otvírá druhé kolo pro přihlášky na střední školy. Hezké ráno vám přeje Bára s Danem.
2: Relax Radio.
1: Dnes dojde v městské části Kladno k Ročihlavy k odstávce pitné vody v čase od 8 do 14 hodin. Během dne by se mělo omezit používání spotřebičů, které jsou závislé na vodě, jako je myčka a pračka, protože po obnovení dodávky vody může být voda zakalená. Obyvatelé dotčené části si musí zajistit dostatek vody pro základní hygienu a pití. Na Rakovnicku jsou zveřejněny nabídky na druhé kolo přijímacího řízení na střední školy. Některé obory už mají plnou kapacitu, ale ty, co nejsou ještě plně obsazeny, dávají uchazečům druhou šanci na získání nového místa. Přihlášky je možné zasílat do 25. května prostřednictvím systému DIPSY. Nový zimní stadion v Neratovicích bude koncem roku 2028. Tady je mluvčí města Barbora Walterová.
3: Nahradí současnou halu, která půjde k zemi. Její oprava by se nevyplatila. Město navíc na nový zimní stadion získá dotaci. Počítá se 400 místy pro sedící diváky a energeticky úsporným provozem.
1: Na náměstí Krále Jiřího spodě Brat v Chebu někdo v noci na dnešek nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský čin odsoudilo. Případem se zabývá i policie. Podle starosty města Jana Vrby jde o naprosto nepřijatelný čin.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Itálie 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól v čase 51:05 dal útočník Jakub Fleck.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes odpoledne se ve středočeském kraji objeví přehánky. Čekáme polojasno až jasno. K večeru se bude vyjasňovat. Teploty dne budou 20 až 23 stupňů Celsia.
0: 23 stupňů, dneska by to šlo. Máš veslo nebo pádlo někam na vodu? Kormidlo?
1: Ani jedno, spíš asi to kormidlo.
0: Ty jdeš plavat na Vltavě?
1: Ano.
0: Jako otužilec?
1: Ne, to ne, zase tak odvážná nejsem, jdu na loď.
0: Na parníku?
1: Ano.
0: Já jsem byl naposledy na Vltavě na labuti. Jezdil jsem na té šlapací labuti.
1: Ano.
0: To bylo hezký.
1: Ale to je super, já jsem na tom byla taky.
0: Taky jsi byla na labuti,
1: no, jasně.
0: Tu krásnou bílou labuť vedle Národního
1: ano.
0: divadla.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ještě, že jsme do sebe nenarazili. Za chvilku vyvrcholení dnešní ranní soutěže a taky MC Hammer.
2: Dan Adam, Bára Průšová, Relax Radio.

0: Jaký čaj máte nejraději, jaký si děláte? Míla píše, mám rád čaj černý s citronem a cukrem, nejoblíbenější je po ránu. Tonda, já mám rád klasiku, černý čaj s citronem a medem. Jarda napsal, jak zpívají činasky, nejlepší čaj je kafe s mlíkem. No tak to je nejlepší. Veronika Skladná, nejradši mám mátový čaj bez cukru a bez medu. A nebo tady koukám na WhatsApp zprávy, které přišly od Marky. Můj hlavní horký nápoj je káva, ale když už si připravím čaj, tak je to tento zázvor, muškátový oříšek, hřebíček, jablko, med, citron a černý čaj, který mám, tenhle ten recept od kamaráda z Turnova. Tím toho i zdravím z hor Krušných. Tak my zdravíme zase do Krušných hor. Martina, nejradši mám černý čaj s citronem a s medem, taková klasika. Nepohrdnu ani dobrým zeleným čajem, protože je velice zdravý. Ještě čaj z ibišku, velice dobrý v letních dnech. Piju vychlazený, je bohatý na vitamin C. Spousta SMS, které jsem nečetl, na ty jsme se nedostali, ale za chvilku někdo určitě získá vstupenku pro dvě osoby na akci Zázraky vína. Tak kdo jste posílali soutěžní SMSky, buďte napřímo.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio. Relax.

0: Hammer time. Stop a přepínáme do Řezich u Rakovníka a já zdravím posluchačku Ilonu. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já vás taky zdravím, ahoj.
0: Nevím, jestli jsi teď v Řezichách u Rakovníka, ale tam odsud jsi, to tady vidím na tom telefonu. A co jsi si dávala ke snídaní dneska? Přiznej se, měla jsi čaj, protože je Mezinárodní den čaje.
1: No samozřejmě jsem měla čaj, to já mám každý ráno a právě, že nejvíce dělám ten zázvorový čaj.
0: Zázvorový čaj, piješ ráno, co si do ní dáváš?
1: Ano.
0: Nedávám med, vidím, nedávám med ani cukr.
1: Ne, nedávám cukr, ale med dávám občas si dávám med a když už tak, já mám takový speciální med, kde ten obsahuje taky zázvor a říkám to potom, jako je opravdu síla ten čaj.
0: A mýváš třeba nachlazení nebo chřipky, když jsou sezónní, nic takového?
1: No, právě, že se snažím tím tomu zabránit, jako jo, takže docela se držím, by se dalo říct.
0: Já jsem taky hodně čajový a hodně medový, ale já mám rád odpolední čaj. Raní moc ne, ale dávám si odpoledne.
1: No tak já někdy taky odpoledne, když na to přijde, jako když mám pak čas třeba nebo na večer, tak si klidně ten čaj udělám taky.
0: Takhle, abych to ráno nestihl, to bych musel stávat ve 4 hodiny, já to nedám. Takže já ti blahopřeju, protože vstupenka pro dvě osoby na akci Zázraky vína, která bude tuto sobotu odpoledne od 14 hodin v Novém Strašecí, je tvoje. Uh-huh. Navíc ještě tam, kromě toho, že tam bude zpívat Petr Bende a kladenská skupina All Right Band a spousta účinkujících, tak tam taky kolem 16. hodiny se budou slosovat vstupenky, tu, kterou právě teďka vyhráváš, a můžeš vyhrát ještě další cenu. Takže to je taková dvojí výhra. blahopřeju, vydrž na telefonu, měj se hezky.
2: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Shakira, její nová písnička dozněla právě teď. Já tady mám tři dopravní informace. V obci Kly, nedaleko Umělníka, je dopravní nehoda, neprůjezdný je jeden jízdní pruh, je to srážka dvou osobních aut. Pozor, dejte kousek od Mělníka v obci Medonosy na silnici číslo 9. Havarovalo nákladní auto, sjelo do příkopu, na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému. A dopravní nehoda se stala i na D537. Kilometr ve směru na Plzeň, srážka dvou osobních aut, na místo je přivolaná policie. Jeďte opatrně, linka řidičů 606 736 736.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravní události jsou v dosahu naší berounské vysílací frekvence. D5, 37. kilometr ve směru na Plzeň, je to za Žebrákem, je dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut a o kousek dřív v obci Zdice. Ve Zdicích v ulici Československé armády se srazila dvě osobní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme pro vás nové zprávy přesně půl minuty před 9:00.
1: Policie eviduje na Kladensku nejvíce srážek vozidel se zvěří, a to hlavně v pátek, a v Nové Vsi na Mělnicku se obyvatelé ani letos nedočkají protihlukové stěny. Hezké ráno s relaxem.
2: Relax Radio.
1: Na Kladensku došlo od loňského podzimu do letošního března k 3000 srážkám vozidel se zvěří. Vychází to z dat policie a tísňové linky. Méně srážek se naopak stalo na Berounsku, Mělnicku nebo Rakovnicku. Nejvíce srážek je evidováno v podvečerních hodinách a v pátek. V Nové Vsi na Mělnicku si opakovaně obyvatelé stěžují na hluk z dálnice D8. Vystavit se zde měly protihlukové stěny, ale to se opětovně odkládá. Výstavba má stavební povolení, ale díky majetkoprávním komplikacím nelze zrealizovat. Státní fond dopravní infrastruktury tento investiční plán pro letošní rok vyškrtl. Jak zpříjemnit pobyt seniorům v domově Ludmila, poradí mluvčí Mělníka Zuzana Benišková.
3: Pomozte společně zpříjemnit jaro a léto klientům domova Ludmila. Už třetím rokem se můžete zapojit do iniciativy, která rozzáří balkony i úsměvy místních seniorů. Domov Ludmila v centru seniorů Mělník připravil truhlíky a květináče, které jsou k vyzvednutí na recepci. Stačí si je vyzvednout, osázet oblíbenými květinami, například muškáty, petuniemi nebo surfiniemi, a přinést zpět. O zavěšení na balkony pokojů seniorů se následně postarají pracovníci domova.
1: O více než 1 000 000 korun přišla žena z Přerovska kvůli rituálům slibujícím zajištění hojnosti, obdaření láskou a zhodnocení financí. Podle policistů se žena nechala nalákat na inzerci na sociálních sítích, která nabízela různé služby duchovního charakteru. Od ledna do května kvůli vidině lepšího života poslala neznámé osobě v několika splátkách několik set tisíc korun. Nakonec případ nahlásila policistům.
2: Sport.
1: Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebodoval.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Pro dnešní den čekáme polojasno až oblačno s přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Nejvyšší teploty dne jsou 20 až 23 stupňů. Naopak o víkendu bude v Česku slunečno, teplo a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, na co nejraději vzpomínáte ze svých studentských let, teď jsou maturity, ale i zkoušky, ty chodíš pořád ještě do školy, ano. Do základní, na co vzpomínáš ze základky nebo ze střední?
5: No tak asi taháky a takový to dospívání, všechno to, co k tomu patří.
0: A co ještě ze střední školy?
5: Ze střední, no tak nějaká ta zaškolička, věď, jako...
0: Jako, že jsi vymýšlela, jak chodit za školu?
5: Uh-huh.
0: Nebo jako, jak si vymyslet omluvenku? Nebo?
5: Ano, taky, no.
0: Jo. A co jsi vymyslela třeba například?
5: No tak nejčastěji mě hodně bolela hlava teda.
0: Aha, tak to jako ženy používají nejenom na základní škole, nejenom na střední škole. A ty taháky, kam jsi dávala tak?
5: No taháky, buď za etiketu PET lahve, to byla jako dobrá kamufláž, nebo do penálu. Taky bylo docela dobrý.
0: Tak pozor na to, pánové učitelé a paní učitelky. Máme tady švindlířku. Švindlířku, kterou slyšíte za chvilku v dalších zprávách.
5: Ano.
0: Za chvilku je tady taky Aleš u mikrofonu a tahleta.
2: Big Field. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Miroš Birka, tento song, 9 hodin 11 minut, čtvrtek, s datem 21. května, za mikrofonem vás zdraví Aleš. Dneska máme, jak už jsem říkal, čtvrtek a to je nejproduktivnější den týdne, alespoň podle odborníků, podle psychologů a tak dále. Pondělní chaos prej už zmizel a páteční vypnutí mozku ještě nezačalo, protože to přijde až zítra. Čtvrtek je vlastně ideální den na vlastně dokončení projektu, můžete třeba i něco plánovat a kdyby náhodou, je dobrý čas i na velká rozhodnutí, tak ať jsou ty vaše jenom nejlepší.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Alespoň hudební návrat do 90. let, tohle byla Wakefield a vlastně poslední single z debutového alba Wakefield, který vyšlo někde v roce 1996. A i když spoustu milovníků 90. let, to znamená hlavně muziky 90. let, spojují Wakefield hlavně s megahitem Saturday Night, tak Sexy Eyes vlastně byla jejím prvním hitem v Austrálii, kde získala, a teď to přijde, platinovou desku. Ano, tehdy se ještě dávaly platinové, zlaté, stříbrné a tak dále. Prostě ocenění.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si

0: Co? Tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: Takový lehce kolovrátkový hit Gigi D'Agostino, tu se Lunika Dona Perme. Pokud jedete po silnicích, tak zbystřete. Máme pro vás pravidelné dopravní informace a ty současný jsou z dálnic.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Konkrétně se podíváme na dálnici D11 ze směru z Prahy. Stojí tam porouchané vozidlo zhruba na 17,5 kilometru. Hlásíme to proto, protože vozidlo prý zasahuje do pravého jízdního pruhu. To znamená překážka na vozovce, průjezdce zvýšenou opatrností. Přátelé, je to tam, tak jezděte opatrně. A není to jediný problém. Na D5 zhruba na 6 kilometru z Rozvadova do Prahy se stala dopravní nehoda. Relativně vážná, osobní automobil se tam jak si potkal s nákladňákem. Na místo už jede policie České republiky, ale i tak dávejte pozor. Kdyby něco, nezapomeňte volat.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: ránem. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

Můj oblíbenec Adam Ďurica, Vietor. Já myslím, že tahle ta písnička musí potěšit úplně každého a lehce vás může třeba i nasměrovat na naše sociální sítě, konkrétně na náš rádiový Facebook, protože, a teď to musím teda lehce zdůvodnit, obvykle dávám spíš takový ty věci, že se k ním vyjadřují ženy. Dneska jsem byl tvrdě za chlapa a dal jsem tam něco pro muže. Jako chlapi taky se občas musíme podívat na něco hezkýho. Navíc můžeme posoudit a jak jsem zjistil z vašich komentářů, jako díváte se na to velmi odborně. To ovšem neznamená, že bychom jako ty ženy naprosto odřízli. To ne. Udělal jsem to tak jako že fikaně a udělal jsem si to takovou anketku. Co by jako ženy chtěli, kdyby si mohli vybrat? Víc neprozradím, já vím, že jsem neřekl ten základ, ale mrkněte se a uvidíte.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, uvidíte tam stejně jako my ve studiu 10 hodin, jednu minutu k tomu a Barča tam ještě navíc vidí zprávy.
1: Rybářská stráž na záplavách řešila pytláky v revíru a výstavba na dálnici D7 nabrala zpoždění kvůli pohřebišti. Hezké dopoledne přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Na záplavách byli hlášeni dva pytláci. Všimli si toho rybáři, který to ohlásili hospodáři rybníka. Situaci nakonec řešila policie. Rybáři se o své revíry poctivě celoročně starají a proto si je chrání. Na soukromých rybnících je vždy povolení nutné. Výstavba dálnice D7 nabrala zpoždění. Dělníci pracující i v neděli. Na komunikaci se usilovně pokračuje každý den, aby se úsek mohl otevřít v příštím roce. Zpoždění se nabralo díky odhalení keltského pohřebiště a následnému archeologickému průzkumu. Dále se také čekalo na opravu dokumentace, která neodpovídala skutečnosti. Snadnější parkování by měla zajistit nová aplikace, kterou využívá město Mělník. Více řekne mluvčí města Zuzana Benišková.
3: Na Mělníku nyní můžete za parkování zaplatit také prostřednictvím oblíbené aplikace Easy Park. Už nemusíte hledat parkovací automat ani řešit drobné. Stačí pár kliknutí v mobilu a máte zaplaceno. Aplikace je zdarma dostupná pro Android i iPhone a nabízí i praktickou možnost prodloužení parkovací doby odkudkoliv. Věříme, že nová služba zpříjemní parkování všem řidičům.
1: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonem v Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě.
2: Sport.
1: Gólman Damian Klára byl dlouho nepřekonatelnou překážkou českých hokejistů na cestě k očekávané výhře nad Itálií. 21-letý talent zářil, občas měl i porci potřebného štěstí. Čisté konto držel přes 45 minut, nakonec ale dvakrát inkasoval a favorizovaní Češi otočili vývoj z 0-1 na konečných 3-1.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Dnešní den bude polojasný až oblačný s výstrahou srážek, které k večeru budou ubývat. Nejvyšší denní teploty jsou 20 až 23 stupňů.
0: Taková vcelku jednoduchá otázka, Baru, ty jsi žena, chodíš, ano, předpokládám, nakupovat taky čas od času.
1: Samozřejmě.
0: Hele, a máš to tak, že prostě jdeš a řekneš, koupím chleba a jdeš do krámu a koupíš fakt jenom chleba, nebo tak jako rozlížíš se? Ono totiž na tohle to jsou takový dobrý psychologický průzkumy.
1: Já bych si to strašně přála, jdu koupit chleba a koupím jenom chleba, ale bohužel, a ještě horší je to, že ano, já si řeknu, jdu koupit jenom chleba, tak si nemusím brát ani košík. A pak mám plnou náruč nákupu, všude mi to padá, protože samozřejmě potřebuješ ještě 100 dalších věcí.
0: Je mi to jasný, pak vyjdeš ven a zjistíš, že jsi zapomněla chleba, že jo?
1: Ano.
0: Přesně ono. No, přátelé, řeknu to jinak. Dneska Baruška přišla ráno do práce a musím říct, že jí tomu slušlo. A...
1: Děkuji.
0: Takže otázka, která ze mě vypadla.
5: Čím to je, že mesiac so slunkom sa strieda?
0: Tak trošku romantiárna na dopoledne, proč ne? Tohle jsou No Name, zahrajeme určitě už za chvilinku, tady u nás na Relaxu.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: Kid Laroi a Pieces, muzika, která se objevila v Relaxádě, to znamená v oficiální hitparádě Relax Rádia, samozřejmě se objevila i ve vysílání, protože je to hodně příjemná skladba. Před chvilinkou jsme se s Barunkou tady bavili o tom, nebo takhle, ona mi nenápadně naznačila, ale nemusela, já jsem si to všimnul, že byla u Holiče. V podstatě jsme se dostali k tomu, pánové, tohle toho si prostě musíte všímat. Já vím, že je to těžký, občas prostě ty úpravy té hlavy nejsou úplně tak znatelné, aby si toho člověk všimnul, na to ještě chlap. Je dobrý, já jsem na to měl takový dobrý, jakože jakou dobrou fintu, když máte společný účet a vidíte tam jako nějaký účet od kadeřníka, tak se něco dělo. To je důležitý. A jakmile přijde žena domů zmínit, no ty ale dneska vypadáš jinak, vohodně líp, no vohodně ne, prostě líp a tak dále. Dobrý je k tomu dát i nějakou tu květinku, protože ta samozřejmě působí jako znak pozornosti, výjimečnosti, jo, jsou tam ty emoce a tak dále, je to prostě všelý, všechno krásný a vonavý a já si myslím, že se vám to vrátí hodně, fakt, věřte mi.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.
3: Boy, you look

Garcia Bamboleo, zase další vzpomínání na 90. léta. Když už jsme se tady před chvilinkou s Barčou bavili o ženách a o květinách a tak dále, o úpravách vlasů a podobně, tak musíme samozřejmě zmínit, to je dost důležitá věc a myslím si, že ženy to ocení, líčení. Ani jsem netušil, přiznám se, dal jsem si teda tu práci, že jsem to vyhledal, že jedny vlastně z nejstarších důkazů, to znamená, že to víme, pocházejí ze starověkého Egypta a je to dokonce někde okolo roku 4000 před naším letopočtem. To je neuvěřitelný. Už tenkrát se lidi líčili, používali černé linky kolem očí, barevné pudry, vonné oleje, takže to bylo v podstatě to samé jako dneska. A pozor, třeba v Japonsku, jo, to mě docela překvapilo, si v některých obdobích dokonce prý černili zuby. To si myslím, že dentisti by dneska měli radost. Takový ten moderní kosmetický průmysl, ten se rozjel až hlavně koncem 19. století, tak jako hlavně i ve 20. díky filmu, Hollywoodu a tak dále. Určitě, když řeknu jména jako Marilyn Monroe a Audrey Hepburn, tak jako asi víte, o koho se jedná. Tyhle ty dvě dámy udělaly z make-upu globální trend. A jede se dál.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anofeles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Začnu tím, že o víkendu má být relativně příjemné počasí, takže obě akce, na které tady mám pozvánky, byste si měli užít. Hudební festival Malva Fest v sobotu 23. od 16:30 odpoledne ve Velvarech na Maloverském rybníku. Na čtvrtém ročníku tohoto festiáku vystoupí Lucie Revival, Civilní obrana, Mandala a další. No a ještě jednu hudební pozvánku tady pro vás mám. Lipčický country majáles na plovárně, taky v sobotu, taky 23. ale už o 14 hodin na plovárně v Lipčicích nad Vltavou. Těšit se můžete na vystoupení 8 kapel a důležitá informace, vstupné je dobrovolné.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Docela svěžná muzika na to dnešní čtvrteční dopoledne s datem 21. května, to byla Olga Lounová a Vojtáno. Navzájem si tleskali. V podstatě si můžete zatleskat i vy v práci, pokud vám to jde od ruky. A k tomu si ještě poslechnout zajímavost, na kterou jsem narazil úplně náhodou. Když jsem četl článek, že se hledá nový James Bond, tak jsem si říkal, no tak takhle, jakože bych na to měl já, to asi ne. Ale určitě to bude mít velký vliv na biznis, který jede okolo Jamese Bonda, ku příkladu na sbírky bondovských předmětů a tak dále. Představte si, že tyhle ty věci se už zapisují do Guinnessovy knihy rekordů a jako největší kolekce. Taková ta sbírka okolo Jamese Bonda má přes 12,5 tisíce unikátních předmětů, ale to je jakože nějaký 2-3 roky staré informace, teď už by měla mít okolo 17 tisíc. Jako je to neuvěřitelný, má to jistý britský sběratel, jmenuje se Nick Bennett a obsahuje filmové rekvizity, promo předměty, oblečení, osobní věci, jako je to úplně neuvěřitelný, třeba jsou tam boty Rogera Moora, jo, on má třeba i knihy, raritní vydání, vinylové desky nebo soundtracky, prostě všechno, co kdy neslo logo 007. A určitě vás zajímá úplně stejně jako mě, kolik to tak jako může jakože mít cenu, tak celkově se odhaduje, že to je rozhodně přes 500 000 liber, o to by to mohlo tím novým Jamesem zase trošičku jako narůst a nejcennější předmět je prý unikátní panenka 007, která sice jako není desítkách tisíc liber, je jenom jednu desetinu nebo jednu desítku, ale má prostě hodnotu jako předmět. Je prý jenom jedna jediná.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Tak to byly Blair na konec hodiny. Máme 11. a před námi jsou další dopolední zprávy.
1: V obci na Berounsku dělníkovi při rekonstrukci chodníku přijel nohu válcový stroj a na rakovnickém letišti měli hasiči cvičení simulující leteckou nehodu.
2: Relax Radio.
1: Otročině vsi na Berounsku se dokončila modernizace nového chodníku, který zahrnuje nové veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci a zvyšuje bezpečnost obyvatel. Projekt byl podpořený dotacemi. Na revitalizaci chodníku se zranil dělník, kterému válcový stroj přejel nohu. Muž byl transportován do nemocnice vrtulníkem. Po týdnu se vrátil zpět na stavbu jen s otoky a modřinami. Tak to vyvázl jen díky dobré pracovní obuvi. Na rakovnickém letišti proběhlo včera taktické cvičení profesionálních i dobrovolných hasičů. Simulovaná byla letecká nehoda malého dopravního letadla s vyšším počtem zraněných osob. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost a znalosti jednotek u takto mimořádných událostí. Nový zimní stadion v Neratovicích bude koncem roku 2028. Tady je mluvčí města Barbora Walterová.
3: Nahradí současnou halu, která půjde k zemi. Její oprava by se nevyplatila. Město navíc na nový zimní stadion získá dotaci. Počítá se se 400 místy pro sedící diváky a energeticky úsporným provozem.
1: V Neratovicích zároveň pokračuje stavba komunitního centra.
3: Hotovy jsou zdi společenského sálu, základy fary a opěrné konstrukce. Konat se tu budou přednášky i kulturní akce. Vznikne tak místo pro setkávání obyvatel. Projekt vzniká díky veřejné sbírce.
1: Vybralo se už 11 milionů korun. Senátní výbor pro územní rozvoj dnes podpořil návrh senátora Václava Lásky, aby zákonné právo vystoupit na jednání místních zastupitelstev měli i mladí lidé již od 16 let. Měli by mít právo vyjadřovat se také k rozpočtu obce a navrhovat jejím orgánům své podněty, kterými by zastupitelstvo, rada nebo starosta museli zabývat.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól v čase 51:05 dal útočník Jakub Fleck.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Večer se bude obloha vyjasňovat a v noci očekáváme bezoblačnou noc s teplotami 10 až 7 stupňů Celsia. O víkendu bude v Česku slunečno, teplo a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Ale když bude takovýhle vedro, koupačka už by šla? Asi jo, viď, předpokládám.
1: No, já si myslím, že určitě.
0: Jo, a co preferuješ, bazény, jako ty, jakože městský, anebo jako venku, příroda, rybník a tak, jak to máš?
1: No, jako ani jeden bazén na zahradě je pro mě jako úplně top. Jako
0: top a tím to končí, jo?
1: No, ještě moře, ale...
0: Takže takhle, Bára má na zahradě svoji soukromou 25 a když jí to nestačí, tak jezdí k moři,
1: tak,
0: je to tak. No, každopádně
1: tak.
0: Je ve vlnách. O vlnách zaspívá Ema Drobná už v téhleté hodince mezi 11. a 12. tak se těšte.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Jedna z hudebních novinek na rádiu Relax, Neil Horan, Little More Time. Mimochodem, ještě se tam teda neobjevila, to musím říct, abych vás nějak nelákal, ale stoprocentně se objeví časem i v naší hitparádě, to znamená Relaxádě, na kterou se po včerejšku můžete podívat, protože máme nové pořadí na www.radio-relax.cz. Najdete to snadno, je tam v záhlaví Relaxáda, taková záložka, rozkliknete a mluvím o tom hlavně proto, že můžete hlasovat, pustit si písničky a můžete hlasovat, co by se vám eventuálně z toho líbilo a tím vlastně, že jí dáte hlas, buď to posunete, anebo když jí nedáte hlas, tak propadne, jak se říká lidově v propadlišti dějin. Každopádně tam máme i 4 novinky, i ty můžete, jak se říká lidově, vyzdvihnout a poslat je do toho základního pořadí, protože první 2 místa, tím, že tady byly už vlastně 5 kol, tak takzvaně mizí a 2 místa jsou volný pro novinky, takže je to na vás.
1: Relaxáda.

Mám pro vás takovou jako lehce dopolední hádanku. Víte, co má společného náš prezident a s Brianem Adamsem, který teďka dospíval, který mu se mimochodem říká, nebo říkalo, nevím, jestli ještě teďka, kanadský dřevorubec. Oba dva rádi nosí flanelky. Nevím teda, jak Petr Pavel, ale Brian Adams byl proslulý tím, jako jak je nakupoval, že chodil do obchodu, samozřejmě ne sám, nabral 20 košil od jednoho a to se mi jako na chlapovi líbí, že takhle my nakupujeme jednoduše a měl vystaráno, jo. Jestli to je kec, anebo není, to nevím, ale hodně často jsem to čet. Jinak tahle ta skladba je téměř z legendárního alba Reckless, tam jsou stejné hitovky jako Summer of 69, Heaven a tak dále. Bylo jedním z nejprodávanějších kanadských alb a myslím si, že Brianu Adamsovi hodně pomohla tato skladba prorazit i mimo Kanadu. Tak to je jenom taková vzpomínka na 90. léta. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: kluci.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anofeles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Před malou chvilinkou to byl dotek slunce, dalo by se říct, stále čekám, až vyleze, nevím teda jak u vás, ale tady za okny studia se mu moc spoza těch praků nechce. Každopádně, pojďme se podívat na dálnice, protože máme ten pravý čas na dopravní servis, konkrétně na dálnici D5 bychom se mrkli, protože tam to vypadá, že je takový nějaký jako vachrlatý, jak se říká. Jednak zhruba na 8. kilometru na trase Rozvadov Praha se tvoří kolony, já jsem se díval, co by to tak jako mohlo být, je tam hlášený porouchaný vozidlo. Zasahuje do jízdního pruhu, takže možná, že to bude ono, ale nejsem si úplně jistý, ono ne všechno je na dopravních serverech vidět. Další věc, kterou bych jako rád pustil dál do světa, je na D1 zhruba na 48. kilometru, taktéž tam stojí porouchané vozidlo, ale k tomu žádný větší informace nemáme, to znamená, asi to bude strčený stranou do pruhu, který není průjezdný, to znamená ten odstavný, a mělo by to tam být celkem v pohodě. Kdyby náhodou někde něco, dejte určitě vědět, 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cesta. Relax Radio.
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: zveme vás na Den dětského úsměvu, který se bude konat
1: 23. května odpoledne
0: v Sítenském údolí
1: u fotbalového hřiště.
0: Těšit se můžete na spoustu zábavy pro celou rodinu. Přijďte si to s váma užít. Více informací najdete na Facebook Dobrovolnického centra Kladno.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Zatím stále ještě dopolední porce české muziky, tohle byl Xindl X a Phoenix. Máme za minutku 11:45, už tak jako ve vzduchu, stejně asi jako já, cítíte tu vůni oběda. Já se docela těším, přiznám se, že mám dneska po té dopolední v úvozovkách rachotě docela hlad. Teď ale se mrkneme rychlostí blesku ještě na sociální sítě, konkrétně na Facebook. Tam se mi líbilo, kolega Dan ráno dal, a to je jako zajímavé téma, kdybyste měli, nebo kdyby vám někdo chtěl dát auto zdarma, ale muselo by začínat prvním písmenem vašeho jména, tak jaký auto byste řídili? To je fakt jako, je tam, ta fantazie je bezbřehá, takže se mrkněte a možná můžete přidat i to svoje, a když potom zalistujete ještě o trošku vejš, tak tam to je dneska. Takhle, já jsem tvrdil, že to je speciálně pro chlapy, ale není to jenom pro muže, je to i pro ženy a dokonce se i ženy k tomu vyjadřují. Je to takový hodně ožehavý téma a to jsou ženské postavy, konkrétně tvary. Já bych to asi moc nerozebíral, samozřejmě necháváme to na fantazii mužů a žen, který se vám tak jako líbí nejvíc. Když se vyjádříte, budu rád, když se stydíte, no tak on to prostě jenom přejděte.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19.

0: Říkal jsem si, co se děje, Bára přišla do studia s kastrůlkama. Ono je 12 hodin, je oběd.
1: Na Mělnicku se ráno utrhla krajnice s jeřábem a na Rakovnicku

0: se otvírá druhé kolo pro přihlášky na střední školy. Hezké poledne na Relax Radio.
1: Relax Radio.
0: V Medonosech na Mělnicku ve čtvrtek ráno havaroval jeřáb, pod kterým se utrhla krajnice. Řidič vyvázl bez zranění a místo nehody řídí kyvadlová doprava. Větší omezení se očekává, až dorazí těžká vyprošťovací technika. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Na Rakovnicku jsou zveřejněny nabídky na druhé kolo přijímacího řízení na střední školy. Některé obory už mají plnou kapacitu, ale ty, co nejsou ještě plně obsazeny, dávají uchazečům druhou šanci na získání svého místa. Přihlášky je možné zasílat do 25. května prostřednictvím systému DIPSY. Jak zpříjemnit pobyt seniorům v domově Ludmila poradí mluvčí Mělníka Zuzana Benišková.
2: Pomozte společně zpříjemnit jaro a léto klientům domova Ludmila. Už třetím rokem se můžete zapojit do iniciativy, která rozzáří balkony i úsměvy místních seniorů. Domov Ludmila v centru seniorů Mělník připravil truhlíky a květináče, které jsou k vyzvednutí na recepci. Stačí si je vyzvednout, osázet oblíbenými květinami, například muškáty, petuniemi nebo surfiniemi a přinést zpět. O zavěšení na balkony pokojů seniorů se následně postarají pracovníci domova.
0: V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset dle jeho slov obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře.
1: Sport.
0: Vedení české fotbalové reprezentace dnes zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
0: Dnes odpoledne nás můžou ojediněle zasáhnout dešťové přehánky. Mírný severozápadní vítr stejně jako přehánky k večeru zeslábnou. V noci bude skoro jasno až jasno. Nejnižší teploty budou 10 až 7 stupňů Celsia.
4: Chtěl jsem se tě zeptat, jaký ano. Je rozdíl mezi skoro jasno až jasno, ale tak jako asi tam bude sem tam nějaký obláček, že jo?
0: Tak.
4: Víceméně, když se budeme bavit o těch zahradnických takových těch schopnostech, jak ty seš na tom? Ty máš zahradu nebo nemáš?
0: Mám.
4: Máš, takže předpokládám, že seš Mičurin.
0: No snažím se o to.
4: A výsledek?
0: Někdy to vyjde, někdy to nevyjde.
4: A seš květinová nebo i zelenina tak?
0: No snažím se o obojí, a? Ale ty květiny moc jako v mojí péči nechtějí být.
4: Dobře, oni se musí zalejvat občas, no to je pravda.
0: Tak snažím se o to, no, ale tak jako zelenina nějaká určitě bude a už i to ovoce.
4: A tvoje nějaká kapitální úroda, něco velkýho?
0: Jako, no tak teď ještě nic, že jo, letos to je brzo.
4: No letos ne, já
0: ale třeba za minulý rok jsem měla strašně moc okurek hadovek.
4: Jo, to jsou takový ty velký zelený a tak dále.
0: A vypěstovala jsem meloun.
4: Ty jsi vypěstovala meloun?
0: Jo, opravdu,
4: meloun.
0: Opravdu.
4: S tou červenou dužinou?
0: Jo, ano.
4: Tak to klobouk dolů.
0: Děkuji.
4: To se k tobě asi vloupám.
5: Vloupám se do tvojí mysli, zjistím, že sám jsem.
4: Takhle já se samozřejmě nikam vloupávat nebudu, to je pravda. Tohle je opět Radeček a spolu s nimi Maria Čírová. Příjemná muzika na čas mezi 12. a 13. hodinou.
1: Relax Radio.
6: Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
6: Relax Radio.

0: Pojďme se nechat pozvat na dvě akce na víkend, kdy má být mimochodem velmi pěkné počasí. Já doufám, že to vyjde, že to nakonec jako nebude špatný, protože takový hudební festival Malva Fest, na který vás budu zvát jako první, tak to by asi nebylo dobrý, kdyby bylo hnusně. V sobotu 23. května od 4:30 odpoledne Velvary Maloverský rybník, ve čtvrtém ročníku vystoupí Lucie Revival, Civilní obrana, Mandala a další a já doufám, že k tomu i Sluníčko. To doufám nebude chybět ani na plovárně v Lipčicích nad Vltavou, kde proběhne Lipčický Country Majáles na plovárně. Jak už jsem říkal, sobota 23. ale pozor, tentokrát od 14 hodin. No a těšit se můžete na vystoupení 8 kapel a důležitá informace je, že vstupné je dobrovolné.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Relax Radio.
8: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. května. Tento den v roce 1947 se narodil rocker z formace Chicago, Bill Champlin. Po třech letech také Roger Hudson ze skupiny Supertramp. V roce 1843 přišel na svět podnikatel Louis Renault a nesmíme zapomenout ani na českého hokejového brankáře Romana Turka. Narodil se 21. května 1970 ve Strakonicích. Narozeniny dnes slaví i bubeník Stan Lunch z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Oslavencem jsou nebo byli pro 21. květnový den taky český herec Ivan Vyskočil, kytarista Lubomír Brabec, rapper Notorious B.I.G., kanoista Martin Doktor. Roku 1979 se Elton John stal prvním umělcem ze západu, který odehrál živý koncert v bývalém Sovětském svazu. V roce 1819 bylo v New Yorku americké veřejnosti představeno první jízdní kolo. V roce 1945 se ženil herec Humphrey Bogart. 21.5.2002 byla Anna Kurnikovová zvolena nejpřitažlivější ženou světa. 19 let předtím se single Davida Bowieho Let's Dance dostal na první místo britského singlového žebříčku.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Léta 80. Hity 90. let a československý pecky. Uslyšíte v kavárně Hotelu Kladno každý pátek a sobotu

0: pohodě na cestách.
1: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz
2: Relax Radio.

0: 13 hodin, 1 minuta k tomu, naproti mě Barča přináší další odpolední zprávy.
1: V Nové Vsi na Mělnicku se obyvatelé ani letos nedočkají protihlukové stěny a městská policie Kladno bude znovu pokračovat ve forenzním označování jízdních kol. Hezké odpoledne vám přeje Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: V Nové Vsi na Mělnicku si opakovaně obyvatelé stěžují na hluk z dálnice D8. Vystavit se zde měly protihlukové stěny, ale to se opětovně odkládá. Výstavba má stavební povolení, ale díky majetkoprávním komplikacím nelze zrealizovat. Státní fond dopravní infrastruktury tento investiční plán pro letošní rok vyškrtl. Městská policie Kladno řešila v posledních dnech nadměrné pití alkoholu. Jednalo se o mladou ženu, která zapila léky půl litrem rumu a opilost muže, který nadýchal téměř 5 promile alkoholu. Oba byli převezeni do nemocnice. Dle lékařů mohla být celá věc daleko vážnější následky. Kladenští hasiči dnes měli cvičení, které simulovalo požár. Více nám k tomu řekne mluvčí hasičů Dominik Pěnička.
3: Dnes ráno po 9. hodině proběhlo požární cvičení v Kladně. Námětem cvičení byl požár průmyslového objektu, konkrétně požár fotovoltaických panelů na střeše objektu. Cvičení se zúčastnili 2 profesionální a 1 dobrovolná jednotka. Z objektu bylo evakuováno 352 osob. Po úspěšném zvládnutí a vyhodnocení celého cvičení se jednotky vrátily zpět na základny.
1: Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci, požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. V žádosti Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie. V kauze posudku obvinila 10 lidí.
2: Sport.
1: Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem útočníka Christofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s Hugem Sochurkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: V noci nás čeká jasná až skoro jasná obloha. Srážek a oblačnosti bude ubývat. Zítra ráno bude skoro jasná až jasná obloha. Ranní teploty budou 10 až 7 stupňů Celsia.
0: Arču, děkujeme za zprávy. Chtěl jsem jen říct, co bude za muziku. Tohle to přesně. Chtěl jsem jen říct. A dobrý, viď?
5: To je krásný.
0: To je krásný oslý můstek. Slyšela jsi tam taky ty sekačky v tom vysílání?
5: Slyšela a říkala jsem si, slyšej to i posluchači nebo jenom my?
0: Možná, že bystrý posluchač tohle zaznamenal, ale co určitě zaznamenáte, je tahle ta česká muzika. Opět a Radeček za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 13 hodin 10 minut, k tomu pravidelně každý čtvrtek takhle odpoledne přinášíme anketu Relax v ulicích. Na dnešní anketu asi reakce nás tady v rádiu úplně nečekejte. Moderátor by měl být při výkonu své profese striktně nestranný, aby zajistil objektivní a hlavně vyváženou diskuzi. Takže asi tušíte téma dnešní otázky. Jaký je relaxáci podle vás Petr Pavel prezident? S touhle otázkou jsme šli za vámi do ulic a tyhle odpovědi jsme pozbírali.
1: Relax v ulici.
2: No podle mě můj názor je ten, že to není úplně politik, je to voják.
3: Moc dobrý, ne, nefandím mu.
4: Já myslím, že dobrý, reprezentuje nás dobře, vypadá dobře, takže si myslím, že v pohodě.
5: Mně se líbí.
6: Po dlouhý době to je zase člověk, jako vypadá velice pěkně a reprezentuje naši republiku.
7: Podle mýho je to falešný prezident.
8: No úplně se o to nezajímám, ale asi nebude špatný, lepší než Miloš Zeman.
9: Bez odpovědi.
10: Špatný.
11: Prezident je určitě lepší než ten předchozí. Nemusím se za ně stydět a je reprezentativní pro naši republiku. Je to v podstatě profesionální politik.
10: Asi bez komentáře.
12: No, já bych se k tomu radši nevyjadřoval.
13: Skvělý. Dokáže hezky reprezentovat Českou republiku. Myslím si, že na něj můžeme být hrdí.
14: Skvělý, úžasně reprezentuje naši republiku.
15: Dobrý a skvělý, ano.
16: Myslím si, že je to prospěchář, účelový prospěchář.
17: Mně se Petr Pavel moc líbí a jsem pyšná, že máme takového pěkného prezidenta, na kterého se dá koukat.
0: Tak to byly vaše odpovědi na otázku, jaký je podle vás Petr Pavel prezident. S další otázkou do ulic za vámi vyrazíme opět v úterý.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

Tohle byl DJ Rehab a taky zpěvačka Izzy Bizu. Za chvilku Bon Jovi a taky se podíváme na mistrovství světa v hokeji. Takže informace dáváme dohromady, za chvilku to předáme dál.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: hokejový šampionát.
1: Čeští hokejisté berou na mistrovství světa ve Švýcarsku třetí tříbodové vítězství, ale proti nejslabšímu týmu skupiny se hodně trápili. Dlouhou dobu výběr Radima Rulíka prohrával proti italskému výběru a stav otočil až ve třetí třetině. Odvrátili jsme tak další blamáž. Mistrovství světa v hokeji má dnes před sebou sedmý hrací den. Fanouškům se představí například Kanada nebo Slovensko. Tým Kanady ukazuje rozhodně svoji sílu, zámořská reprezentace a hlavní adept na zisk zlatých medailí má po třech duelech v tabulce skupiny B plný počet bodů. Celkové skóre činí 16-4. Není tedy divu, že se nyní Kanada vyhřívá na špici tabulky skupiny B. A Kanada dnes narazí na tým Norska. Příběh Norska je prozatím veselý. Hokejisté skandinávské země dosud nastoupili do třech klání. Úvodní mač proti Slovensku sice nevyšel, nicméně Norové dokázali pokořit Slovinsko i Itálii. V obou případech skončil zápas triumfem 4-0. Nyní má Norsko stále naději na postup, tedy do čtvrtfinále. Před sebou má ale velmi silného protivníka. Dnešní zápasy tedy nabídnou 16:20 Kanada-Norsko, velmi atraktivní utkání, 16:20 Lotyšsko-Finsko, ve 20:20 večerní zápasy Švýcarsko proti Velké Británii a ve stejný čas 20:20 Dánsko-Slovensko. Naši hokejisté mají až do soboty volno a v sobotu v 16:20 to, myslím, vypukne, čeká nás krásný česko-slovenský duel.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pojďme na silnice. Silnice 104, okres Praha Západ, Davle. Je tam vážná dopravní nehoda. Střet motorkáře s osobním autem. Na místě zasahují všechny záchranné složky, tak s tím počítejte. A zdravíme Prahu.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Jana Kirchner a taky skupina Jelen, co bylo dál. No tak co bude dál na relaxu? Samozřejmě ve 14 hodin další odpolední zprávy s Barčou. Máme čtvrtek 21. května, dnešní téma ve Fresh Timeu, které otevřeme po 14. hodině. No, relaxáci budeme pít. Samozřejmě vodu, čistou vodu. Správný pitný režim je základním kamenem naší denní energie, ale víc až po 14. hodině.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 14 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Forenzní označování kol na Kladně pokračuje a okresní soud v Lounech poslal za Mříže pachatele, který kradl kabely na železniční trati.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno opět spustila forenzní označování, které pomáhá proti krádežím majetku. Program dle statistik výrazně snižuje riziko odcizení. Strážníci letos nabídli několik termínů, včetně soboty. Díky syntetické DNA QR kódu mohou označení využít majitelé elektrokol, jízdních kol, invalidních vozíků nebo i cennějších dopravních prostředků. Okresní soud v Lounech poslal muže na 2 roky s ostrahou do vězení za krádež kabelu na železniční trati. Pachatel svým činem ohrozil provoz vlaků na trati mezi Louny a Postoloprty. Muž měl s sebou spolupachatele, který byl podmínečně odsouzen. Oba dva byli už v minulosti za krádeže trestáni. Jak se v Lounech rozhoduje o projektech, nám vysvětlí mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Ze 6 návrhů vybírali lidé v Lounech projekt, který by chtěli ve městě zrealizovat. V anketě Rozhodujeme s vámi zvítězil nakonec návrh relaxačních schodů u řeky Ohře. Vzniknout mají u mostu Veslařů. Do hlasování se zapojilo více než 600 občanů, zatím nejvíce v historii ankety.
1: Policie stíhá 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu 100 milionů korun.
2: Sport.
1: Etická komise fotbalové asociace České republiky přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Šetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim zrušila dočasný zákaz činnosti, stejně rozhodla i v papíru v případu chrudimského fotbalisty Daniela Kubáta.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Zítra bude slunečno, více oblačnosti bude jen odpoledne bez dešťových srážek. Teploty budou krásných 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Jsou krásné teploty, ale i dneska je relativně příjemně a proto ty vyrážíš za chvilku, no co za chvilku, že tady pár hodin budeš, ale jedeš na loď.
1: No nebudu.
0: Ty dneska
1: ještě
0: popluješ po Vltavě.
1: Ano, já popluju po Vltavě, za hodinu tady končím. A v kolik jsem to říkala?
0: Počkej, ne, za 2 hodiny, máme 14, ty už si to zkracuješ.
1: Ne, já jdu po 15 domů.
0: Jo, počkej. Takže a teď si posluchači představujou, jak asi bude vypadat ta tvoje plavba na té loďce. Teď každý vidí, jak tam pádluješ, jo, a vykladáváš si, ale ty jdeš na obrovskou loď.
1: Já jdu na obrovskou
0: loď. Ty jdeš
1: loď,
0: na velkou party.
1: Kterou i ty znáš.
0: Ano, a budeš tam pít nebo ne?
1: No to doufám.
0: Jo, tak pít budeme i v následující hodce, protože budeme řešit pitný režim už za chvilku. Tomu samozřejmě muzika Icona Pop a my vám s Barčou všem přejeme
1: krásné odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Novinka ve vysílání Rádia Relax, tohle byly The Rolling Stones in the Stars. Posloucháte Rádio Relax, máme čtvrtek na 20. května a pojďme společně otevřít dnešní téma. Věděli jste, relaxáci, že mozek je zhruba ze 75% tvořen vodou? Už při ztrátě pouhého 1 až 2% tekutin klesá pozornost, paměť, ale i rychlost rozhodování. Studie ukazují, že mírná dehydratace tedy zhoršuje kognitivní výkon prakticky u všech věkových skupin. Zajímavé je, že žízeň ale přichází až pozdě, často už v momentě, kdy ten výkon opravdu ve velkém klesá. Pití vody je tak jeden z nejrychlejších způsobů pro lepší soustředění během dne. Takže jestli cítíte únavu, nemusíte pít a hledat energiťáky nebo hledat kávovar. Stačí se jen napít vody. Tak kolik už jste toho za dnešek vypili? Číslo do studia, kam můžete napsat, je 606 736 736. Od nás další odpolední muzika, tak hezký poslech.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

Slibovaná partička holek a ikona pop, jedny z nejlepších DJek světa. Kolik jste toho dnes vypili? Vracíme se do dnešního téma. Myslím samozřejmě čistou vodu, žádný alkohol, snad doufám, že hodně, protože pitný režim ovlivňuje i naši náladu. Studie potvrzují, že už mírná dehydratace zvyšuje podrážděnost, únavu a taky stresovou zátěž. Lidé se cítí více unavení, i když objektivně neprovedli třeba žádnou fyzickou aktivitu. Hydratace také není jen fyzická záležitost, ale i psychická. A na to velký pozor. Možná za tu dnešní podrážděnost nemůže ani tak váš šéf nebo šéfová, ale to, že jste prostě zkrátka toho málo vypili. Tak tedy vemte skleničku vody a úsměv ve tváři se dostaví hned.

0: který se bude konat
1: 23. května odpoledne
0: v Sítenském údolí
1: u fotbalového hřiště.
0: Těšit se můžete na spoustu zábavy pro celou rodinu.
1: Přijďte si to s váma užít.
0: Více informací najdete na Facebook Dobrovolnického centra Kladno.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice v České republice. D5 potrápí takhle odpoledne řidiče. Na D5 na 70. kilometru zpozorněte ve směru na Prahu, hoří dodávka. Na místě už zasahují hasiči. D5, když popojedete opět ve směru na Prahu na 80. kilometru, tak tam je zase pro pruchu odstavené osobní vozidlo. A ještě D5 do Třetice na 7. kilometru na trase Rozvadov Praha. Čekejte dlouhé kolony, takže se chvilku zdržíte. No a překvapivě D1, tak ta je takhle odpoledne klidnější než D5 na 171. kilometru, jen počítejte se zdržením, probíhají tam práce údržby a levý jízdní pruh je z tohoto důvodu uzavřen.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: taková hudební klasika, ale v novém kabátě. I takovouhle muziku vám servírujeme dnes na relaxu. Znáte takový ten odpolední útlum, ten často nesouvisí jen s jídlem, ale i s dehydratací. Když během dne zkrátka málo pijeme, krev houstne, snižuje se přísun kyslíku do mozku a přichází odpolední únava. Pravidelný pitný režim dokáže tento odpolední nepříjemný efekt výrazně zmírnit. A kolik tedy toho máme vypít? Obecné doporučení je přibližně 2 až 3 litry tekutin denně, ale záleží samozřejmě na naší aktivitě, taky na počasí a i stresu. Důležité není jen množství, ale určitá pravidelnost. Tělo totiž neumí dobře skladovat vodu, funguje jako průtokový systém, ne jako zásobník. Tak na to myslete, no a ať nemáte tu odpolední únavu, ale s relaxem, ať tu energii dostanete.
1: Relax. Fresh time. Relax.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,
4: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Tohle byla přesně muzika, kdy člověk zavírá oči a představuje si, jak leží už na pláži, popíjí drink a jenom si říká, tak co, jdu do té vody nebo ne. 15. hodina, my nejdeme do vody, my jdeme na zprávy.
3: Policie eviduje na Kladensku nejvíce srážek vozidel se zvěří, a to hlavně v pátek, a výstavba na dálnici D7 nabrala zpoždění kvůli pohřebišti.
4: Relax Radio.
3: Na Kladensku došlo od loňského podzimu do letošního března k 3000 srážkám vozidel se zvěří. Vychází to z dat policie a tísňové linky. Méně srážek se naopak stalo na Berounsku, Mělnicku nebo Rakovnicku. Nejvíce srážek je evidováno v podvečerních hodinách a v pátek. Výstavba dálnice D7 nabrala zpoždění. Dělníci pracují i v neděli. Na komunikaci se usilovně pracuje každý den, aby se úsek mohl otevřít v příštím roce. Zpoždění se nabralo díky odhalení keltského pohřebiště a následnému archeologickému průzkumu. Dále se také čekalo na dopravu dokumentace, která neodpovídala skutečnosti. V Rakovníku bylo nutné upravit pravidla pro vydávání a používání parkovacích známek a bezkontaktních čipových karet. Více o tom ví mluvčí Kateřina Hradilová.
5: V souvislosti s plánovanou instalací vjezdové závory v ulici Nádražní bylo nutné upravit pravidla pro vydávání a používání parkovacích známek a bezkontaktních čipových karet. Byla schválena úprava bezplatného projetí vymezenou oblastí pro rezidenty abonenty.

0: a nájemci z nádražní ulice, kteří parkují ve svých nemovitostech a dříve pro průjezd využívali možnost odebrání parkovacího lístku ze stojanu v nádražní ulici a vyjetí do 10 minut zdarma přes jednu ze závor v ulici v Hradbách. Nyní je režim bezplatného projetí upravený v pravidlech a shodně s režimem v Trojanově ulici, tedy že rezidentům a abonentům byly nově vydány čipové karty pro opuštění placené zóny do 15 minut.
1: Dochovaný záznam procesu s nacistickým válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem či medailonky svědků i soudních znalců jsou nyní přístupné veřejnosti na webu Politické procesy. Tým, který proces zpracovával, vytvořil pro snazší pochopení dobového kontextu 51 životopisných hesel.
2: Sport.
1: Tenistka Maria Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Leovou dnes v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6, 5-7. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
4: Relax Radio.
1: Dnešní noc bude jasná se slabým proměnlivým větrem. Zítra nás čeká sluneční den bez srážek a oblačnosti. Teploty budou 23 až 26 stupňů Celsia.
5: Takže mě zarazila ta informace, že nejvíc srážek se zvěří je v pátek.
1: Mě to taky zarazilo.
5: To si jako i ty zvířátka v lese prostě řeknou, hele, začíná víkend, pojďme pařit.
1: To mě napadlo taky,
5: vy?
1: Když jsem tu zprávu
5: prostě
1: jako
5: tvořila. Prostě ty si řeknou, hele, je pátek, je večer,
1: dáme
5: pojďme
1: party.
5: Někam vyrazit. A kam? No tak pojďme k Jelenovi, ne? K jakomu jinýmu, že se chodí na party?
1: Ano.
5: Já nechci víc, Adam Mišík, už za chvilku.
2: Relax Radio.
6: Honza Ladra. Bára Průšová.
2: Relax.
6: Relax Radio.

0: Doja Cat, hrajeme vám to nejnovější, co může současná muzika nabídnout. 15 hodin 9 minut, k tomu je čtvrtek a tak už bývá zvykem tady u nás v rádiu, že ve čtvrtek ve vysílání zmiňujeme hit parádu Relaxádu. Včera byla její premiéra. Jak to vypadá na prvním, druhém a třetím místě, to zjistíte, když mrknete k nám na web.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Lost Frequencies, Féteru Rádia Relax, hezké odpoledne. Dnes společně řešíme pitný režim, žádné slazené limonády, ale čistá voda. Možná perlivá voda někomu chutná, a ji tedy moc nemusím, ale i ta je důležitá. Stejně jako u spousty potravin a nápojů může být perlivá voda zdravá, pokud samozřejmě zvolíte ten správný druh. Pokud zvolíte perlivou minerální vodu, můžete do svého jídelníčku přidat různé minerály už vlastně při pití. V závislosti na zdroji se může lišit druh a množství minerálu, ale i tahle voda má samozřejmě negativa. A to narušení zubní skloviny, nadýmání a plynatost. Ale podle různých výzkumů perlivá voda chutná velkému počtu lidí mnohem více než neperlivá. Ale vítězem je jemně perlivá voda. Ta vyhrává na plné čáře. No a tím bych to dnešní téma asi uzavřel.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice. Pozor si dejte na D1 na 193. kilometru ve směru na Prahu. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh z důvodu dopravní nehody dvou osobních vozidel. Tak s tím počítejte. D5 na 35. kilometru ve směru na Plzeň. Tam je zase nějaký předmět na vozovce. Tak i s touhle komplikací počítejte a nohu z plynu. Za chvilku by měl být souboj moderátor versus zprávař. Naše zprávařka asi ale musela na chvilku odskočit. Takže tedy dnes bez souboje.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Odpolední Fresh Time, a i když dnes nebyl souboj, tak si jednu ukázku přesto neodpustím. Pojďme si to teď společně připomenout. První tóny, já si myslím, že tohle asi každý z vás hned poznal. Ano, Superstar. Hudební talentová show, která už přes 20 let mění životy začínajících zpěváků. Nikdy nezapomenu na dobu, jak se vlastně rozdělila i naše třída na střední na dvě půlky. Ti, co fandili ve finále Anetě a ta druhá, co Šárce. Ale to už je pár let dozadu, možná víc než pár. Pokud vám taková soutěž chyběla, tak rozhodně nezoufejte. Superstar se vrací na obrazovky a už teď je jasné, že nová řada bude stát rozhodně za to. V porotě totiž usedne zpěvačka Eva Farná, legenda show Pavel Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a také rapper Kellyn, takže se osloví i mladší publikum. Myslím si, že pro tohoto rapera je to úplně premiéra, jde úplně novou porotcovskou premiéru. Tak na podzim budeme zase tedy zpívat u televize.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku 16. hodina, další odpolední zprávy s Barčou, ale teď zprávy od vás řidičů. Pozor, silnice 227, jsme na Lounsku, u obce Holedeč, je tam dopravní nehoda, střed osobáku s motorkářem. Tak jezděte opatrně, ale já se loučím pro dnešek, za chvilku už Jarka.
0: Jsme všude s tebou. Louny 94,8. Louny 94,8. Relax Radio.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je 16 hodin a před námi jsou odpolední zprávy.
1: V obci na Berounsku dělníkovi při rekonstrukci chodníku přijel nohu válcový stroj a na rakovnickém letišti měli hasiči cvičení simulující leteckou nehodu.
2: Relax Radio.
1: Otročině vsi na Berounsku se dokončila modernizace nového chodníku, který zahrnuje nové veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci a zvyšuje bezpečnost obyvatel. Projekt byl podpořený dotacemi. Na revitalizaci chodníku se zranil dělník, kterému válcový stroj přejel nohu. Muž byl transportován do nemocnice vrtulníkem. Po týdnu se vrátil zpět na stavbu jen s otoky a modřinami. Tak to vyvázl jen díky dobré pracovní obuvi. Na rakovnickém letišti proběhlo včera taktické cvičení profesionálních i dobrovolných hasičů. Simulovaná byla letecká nehoda malého dopravního letadla s vyšším počtem zraněných osob. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost a znalosti jednotek u takto mimořádných událostí. Nový zimní stadion v Neratovicích bude koncem roku 2028. Tady je mluvčí města Barbora Walterová.
3: Nahradí současnou halu, která půjde k zemi. Její oprava by se nevyplatila. Město navíc na nový zimní stadion získá dotaci. Počítá se se 400 místy pro sedící diváky a energeticky úsporným provozem.
1: V Neratovicích zároveň pokračuje stavba komunitního centra.
3: Hotovy jsou zdi společenského sálu.

0: Málu, základy fary a opěrné konstrukce. Konat se tu budou přednášky i kulturní akce. Vznikne tak místo pro setkávání obyvatel. Projekt vzniká díky veřejné sbírce.
1: Vybralo se už 11 milionů korun. Senátní výbor pro územní rozvoj dnes podpořil návrh senátora Václava Lásky, aby zákonné právo vystoupit na jednání místních zastupitelstev měli i mladí lidé již od 16 let. Měli by mít právo vyjadřovat se také k rozpočtu obce a navrhovat jejím orgánům své podněty, kterými by zastupitelstvo, rada nebo starosta museli zabývat. Sport. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól v čase 51:05 dal útočník Jakub Fleck.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
1: Večer se bude obloha vyjasňovat a v noci očekáváme bezoblačnou noc s teplotami 10 až 7 stupňů Celsia. O víkendu bude v Česku slunečno, teplo a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
4: No tak já doufám, že bude stejně hezky jako dneska, protože krásných 21 stupňů, nevím, co ukazuje vám teploměr doma, ale v autě jsem měla 21 stupňů. No tak já doufám, že stejně teplo mi bude i u mikrofonu a hudebně se můžeme těšit například na Blame It On My Out. Dnešní relax s Jarkou je tady, tak máte se na co těšit.
3: Relax Radio. Jarka Polákova.

0: Takže jo, dneska je takový voňavý svátek. Slavíme totiž Mezinárodní den čaje. A já se přiznám naprosto bez mučení. O mě doma by dneska asi čaj tak trošku žádl, protože já se prohlašuji za kávového člověka. A to hned na několik způsobů. Ráno si dám takové pořádné espresíčko, pak si dám třeba flat white, občas přijde ledová káva, teď je taková ta specialita espresso s tonikem, moc dobré. No a když je krize, tak si dám klidně druhou, třetí, no a tak dále. Večer to spočítám, no, to bude možná další otázka, kolik denně vypijete kafí, takže nebudu prozrazovat své číslo, ale znám spoustu lidí kolem sebe, kteří bez hrnku dobrého čaje neumí víceméně fungovat. Neumí si představit den, někdo nedá dopustit na černý čaj s citrónem, jiný bylinkový, někdo na zelený. No a tak mě dneska právě zajímá, můžete napsat pod můj příspěvek na našem Facebooku, jak jste na tom vy, jestli patříte mezi kávový maniaky, anebo čajový maniaky, a když už, jaký čaj upřednostňujete? Zda ten bylinkový, nebo nějaký ovocný? 606-736-736.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: hokejový šampionát.
1: Takže věřím tomu, že doma to žije hokejem, že je to naprosto všude hokejem. Kam se kouknu, všude hokej. A mistrovství samozřejmě pokračuje. Dneska nás čekají další zajímavé zápasy. Fanoušci si přijdou na své, protože program je zase pořádně nabitý a česká reprezentace si po posledním zápase malinko odpočine. Naši jdou, tuším, znovu do akce v sobotu, a kdy nás čeká velký souboj se Slovenskem, takže připravit nervy, dresy, chipsy, pivo a hlavně hlasivky a fandění. No a když jsme u toho hokeje, musím říct, že mě včera docela pobavil komentátor Robert Záruba, který si s úsměvem vracel k tomu věčnému jazykovému boji okolo jmen. Takže zase jedeme pěkně po česku, žádný Larson, ale je to prostě Larson. No a přiznám se, já hokej sleduju, fandím, samozřejmě držím palce. Jen doma mám jakou zvláštní reputaci, občas jsem preventivně vyhozená z obýváku, protože když my nedáme gól, tak vždycky řeknu tak a teď ho dostaneme my. A bohužel my ho dostaneme. Takže manžel říká, a víš co, a běž. Takže fanděte s námi na relaxu a věřím tomu, že letos to dopadne dobře.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. května. Tento den v roce 1947 se narodil rocker z formace Chicago, Bill Champlin. Po třech letech také Roger Hudson ze skupiny Supertramp. V roce 1843 přišel na svět podnikatel Louis Renault a nesmíme zapomenout ani na českého hokejového brankáře Romana Turka. Narodil se 21. května 1970 ve Strakonicích. Narozeniny dnes slaví i bubeník Stan Lunch z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Oslavencem jsou nebo byli pro 21. květnový den taky český herec Ivan Vyskočil, kytarista Lubomír Brabec, rapper Notorious B.I.G., kanoista Martin Doktor. Roku 1979 se Elton John stal prvním umělcem ze západu, který odehrál živý koncert v bývalém Sovětském svazu. V roce 1819 bylo v New Yorku americké veřejnosti představeno první jízdní kolo. V roce 1945 se ženil herec Humphrey Bogart. 21.5.2002 byla Anna Kurnikovová zvolena nejpřitažlivější ženou světa. 19 let předtím se single Davida Bowieho Let's Dance dostal na první místo britského singlového žebříčku.
0: Kalendář. Významné události a výročí pro

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.

Jo, barbecue na naší trávě, to bych dala hned, akorát je pořád zima. No tak my jdeme k vašim zprávám, co mi tady píšete. Betinka píše, ahoj, já miluju jasmínový čaj, hezký do malé konvičky a v pěkným kočičáčím hrnečku. No, to je takový krásný slovíčko, kočičáčí hrneček. A já věřím, že tenhle ten hrneček tomu podá maximálně přidá 50% lepší chutě, takže nevím. Ale když už jsme teda u těch čajů, tak se přiznám, že když už teda si dám čaj, tak tady taky ten jasmínový. On tak jako specificky voní, chutná a já teda si to musím osladit medem, ale pozor, slyšela jsem totiž, že když se dá med do úplně horkého čaje, tak prý ten med ztrácí svoje pozitivní účinky a vitamíny. Takže možná bychom měli být trošičku trpěliví a chvilku počkat, než čaj trochu vychladne, což se přiznávám, já většinu nevydržím.

0: relaxu.
1: Víkend je před námi a já si říkám, kam bychom mohli společně tento víkend zajít. No, mám tady na výběr například hudební festival Malva Fest. Tuto sobotu 23. května od 16.30 hodin koná se ve Velvarech u Maloverského rybníku. Na čtvrtém ročníku vystoupí Lucie Revival, Civilní obrana, Mandela a další. No a pak bychom mohli společně, pokud by nám to nestačilo, tak začít třeba Lipčický country majales na Plovárně. To už začíná o něco dříve, v sobotu 23. května od 14 hodin na Plovárně v Lipčicích nad Vltavou. Těšit se můžete na vystoupení 8 kapel a vstupné je dobrovolné. No tak jestli nevíte kam, tak teď už víte.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Předáme teď takový úžasný hit z 90, ale je samozřejmě ten originál z 90. Tahle ta taneční verze jí dala ale úplně nový kabát. Přichází píseň, která se jmenuje Moonlight Shadow od Aarona Ambrose a Pauliny. A jen tak mimochodem, na tuhle píseň jsem trsala na diskotéce jako divá. Tak jo, schválně, kdo si z vás bude teďko podupávat?
1: Relax Radio, největší hity 90.

0: Avicii, písnička Levels, doufám, že vám to rozproudilo krev v žilách stejně jako mě. A věřím, že i tato informace, kterou vám teďko přinesu, je to teda spíše pro muže, tak vás taky jako nabudí k tomu, abyste si radši dali ten čaj než kávu. Protože, přátelé, existují prý i vyloženě mužské čaje. Takže pánové, pokud teda pijete kafe, zpozorněte, třeba takový kotvičník, ten má mít pozitivní vliv na mužský organismus, hormonální aktivitu a vůbec, no, prostě aby byl muž pořád mužem. No a v Brazílii zase frčí čaj z rostliny katuába a tam prý říkají, že když se narodí dítě muži po 60, tak to není jeho dítě, ale dítě katuáby, no. V Ázii vede asi velice zajímavý čaj. No, tak mě napadá, pánové, co vlastně pijete? Čaj na uklidnění nebo na pozbuzení životního optimismu? Pište 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: připravili
1: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.

0: Auto Kladno, největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Dneska máme 21. května a je chvilička po 17. hodině.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
2: Časí. Tak zítra nás čeká skoro příjemnější počasí než dnešek. Čeká nás polojasná až jasná obloha. Během dne se sice přechodně objeví oblačnost, ale většinu času si užijeme sluníčko. Jen na severu a severovýchodě republiky, hlavně na horách, se mohou ojediněle objevit přehánky. Teploty vyšplhají na krásných 22 a 26 stupňů. Na severu a severovýchodě bude o něco svěžej kolem 21, na horách kolem 17 až 19 stupňů. No tak to už láká skoro vytáhnout ty plavečky. Mezi 17. a 18. hodinou, no tak tady na to se těším. Dneska máme anketu Relax v ulicích s velice zajímavou otázkou a hudebně. Oh, angel, oh, angel. Jo, tak tady někdo napsal písničku o mně. Já jsem prostě takový malý andílek.
1: Relax Radio.
0: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
0: Relax Radio. When you're

0: Teď nás čeká další díl ankety Relax v ulicích a dneska jsme si troufli na téma, které může rozproudit debatu a tak rovnou jdeme k otázce. Ptali jsme se vás, jaký je podle vás prezident Petr Pavel. No a než se do toho pustíme, tak se přiznám, že politiku do rádia úplně míchat nechci, protože víme, jak to většinou bývá, člověk něco řekne a za 5 minut má doma menší volební debatu i u večeře. No ale právě proto mě strašně zajímalo, co si myslíte vy, aby to bylo bez hádek, bez emocí, no prostě lidsky a dá se říct si po vašem. No tak schválně, co nám lidé v ulicích odpověděli?
1: Relax v ulici.
2: No podle mě můj názor je ten, že to není úplně politik, je to voják.
3: Moc dobrý, ne, nefandím mu.
4: Já myslím, že dobrý, reprezentuje nás dobře, vypadá dobře, takže si myslím, že v pohodě.
5: Mně se líbí.
6: Po dlouhý době to je zase člověk, jako vypadá velice pěkně a reprezentuje naši republiku.
7: Podle mýho je to falešný prezident.
8: No úplně se o to nezajímám, ale asi nebude špatný, lepší než Miloš Zeman.
9: Bez odpovědi.
10: Špatný.
11: Prezident je určitě lepší než ten předchozí, nemusím se za ně stydět a je reprezentativní pro naši republiku. Je to v podstatě profesionální politik.
12: Asi bez komentáře.
13: No, já bych se k tomu radši nevyjadřoval.
14: Skvělý, dokáže hezky reprezentovat Českou republiku, myslím si, že na něj můžeme být hrdí.
15: Skvělý, úžasně reprezentuje naši republiku.
16: Dobrý a skvělý, ano.
17: Myslím si, že je to prospěchář, účelový prospěchář.
18: Mně se Petr Pavel moc líbí a jsem pyšná, že máme takového pěkného prezidenta, na kterého se dá koukat.
0: Každý máme asi právo se vyjádřit svůj vlastní názor. No takže to byly vaše odpovědi na to, jaký je podle vás Petr Pavel prezidentem. No a teď už December a Angel.
1: Relax Radio.
19: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
19: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Tak, před námi je úžasná jedna hitovka. Já vám schválně zaspívám refrén, jo. Poznáváte, co to je za hit? Před námi je totiž taneční verze hitu Another Day in Paradise od Dua, Remedy a Manuel. A původní verze, no tak tu všichni jistě znáte od známého zpěváka a bubeníka Phila Collinse, kterého si možná pamatujete i z kapely Genesis. Právě on tuhle písničku vydal už v roce 1989 a stal se z ní obrovský hit. No tak schválně, jdeme na to.
1: Relax, největší hity.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden.

0: 26. května. Kaufland.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

Dohrála nám bohužel už neexistující skupina Mandra, že tančí dokud můžeš. No a když dneska máme ten mezinárodní den čaje, tak jsem trošku pátrala i po historii. No a představte si, že podle jedné staré legendy vznikl čaj úplnou náhodou. Prý si čínský císař vařil horkou vodu a najednou mu do ní spadlo pár lístků z čajovníku. Ochutnal to, chutnalo to, no a bylo vymalováno. Vzniknul prostě krásný klasický čaj. No a já si říkám, že kdyby se tohle stalo mně, tak bych asi první řekla, Ježíši mankote, kdo mi zase něco hodil do té vody. No a vidíte, z jedné nehody vznikl úžasný nápoj, bez kterého si dneska půlka světa neumí představit den. No a ta druhá půlka, no tak to si dá radši to kafe.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jste právě na cestách, tak pozor na dálnici D1 na 14. kilometru ve směru z Prahy na Polsko. Počítejte se zdržením kvůli odstavenému osobnímu automobilu. Buďte tam opatrní a raději sundejte nos plynu. A pozor také na silnici číslo 4 u Jíloviště směrem na Prahu. Konkrétně kolem 7. kilometru hlášení jsou lidé na vozovce. Takže tady opravdu zvýšená opatrnost. No tak ať dorazíte tam, kam jedete v pořádku a bezpečně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Píše nám posluchač Pepa z Kladna a ten píše: Jarko, já jsem rozhodně tým čaj, doma mám dokonce speciální mužský čaj, který mi namíchala bába kořenářka, který si dávám vždycky, když potřebuju trochu pozbudit energii a sebevědomí. Manželka už prý pozná, když jsem si ho dal, protože chodím po bytě nějak moc důležitě a všechno začnu opravovat. No, Pepo... No, docela by mě zajímala směs těch čajů. Takže zatímco některé ženy si dají raději bylinkový čaj na uklidnění, pánové si možná tajně vaří něco na pocit, že by zvládli postavit pergolu, opravit auto a ještě přestěhovat lednici jednou rukou? To jakože existuje? No a když jsme teda narazili na ty mužské čaje, existují i takové speciality, jako je kotvičník nebo taková ta brazilská katuába, o které jsme si povídali, a mají pozbudit mužskou energii a vůbec, no prostě dodat chuť do života. No tak schválně, pánové, přiznejte se, máte doma nějaký ten svůj speciální čaj? A dámy, poznáte doma podle chování, že si partner zrovna něco zázračného namíchal? No já si totiž pořád říkám, jestli ten rozdíl poznáte, nebo jestli je to jen placebo v hrníčku?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Za chviličku máme 18 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Zítřejší den nám přinese příjemné jarní počasí a nejvyšší denní teploty vystoupají na krásných 22 až 26 stupňů. Na severu a severochodě kolem 21 stupňů, na horách bude příjemně kolem 17, na Šumově a Krušných horách až kolem 19 stupňů. No máme před sebou poslední společnou hodinku, no tak hudebně určitě bude veliký show. MIG 21 malotraktorem a věřím, že téma čaj a káva zůstane, ale vrátíme se taky k minulému týdnu, protože probíhala co? Eurovize.
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Milí relaxáci, letošní Eurovize je za námi a musím říct, že to teda byla opravdu místy pořádná jízda. Třpytky, emoce, kostýmy, u kterých člověk chvilkama přemýšlel, jestli je to móda nebo domácí úkol z výtvarky. Ale hlavně vlastně ta hudba. A máme vítěze jubilejního 70. ročníku, ovládlo ho Bulharsko. Vyhrála zpěvačka Dara s písní Bangaranga. A nutno říct, že ta skladba člověku vleze do hlavy rychleji než například reklama na slevu v supermarketu. Jo, Bangaranga, Bangaranga, kdo z vás viděl, tak ví. No a mimochodem náš Daniel Žižka skončil 16., ale já říkám, že už jen dostat se do eurovizního finále je obrovská věc. No a tak bych se ráda zeptala, sledujete Eurovizi, nebo jste spíš ten typ člověka, co si říká, co to zase v těch filtrech a oblecích vyvádějí? Tak mi pište na 606-736-736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

My se bavíme momentálně teďko o Eurovizi, která probíhala minulý týden, v sobotu bylo velké finále a já už tady mám jednu reakci, je to od Karoliny z Mělníka, která píše, že Eurovizi sleduje každý rok, protože chce být v obraze, co za umělce rodí i jiné země než jen Amerika a Anglie. To mi přijde vlastně takový jako strašně hezký důvod. Člověk občas objeví interprety, o kterých by jinak vůbec nevěděl. Jen teda Karolina přiznává, že z letošního vítěze byla dost překvapená a měla úplně jiného favorita na výhru. Kájo, já se přiznám taky, já teda věřila našemu Danielu Žižkovi. Ve finále zaspíval opravdu bravurně a člověk měl chvílemi pocit, jo, tohle by mohlo cinknout, jenže pak přišly technické potíže, pokud jste sledovali, na které se Češi odvolali, řešilo se to, jestli náhodou nepoškodilo jeho vystoupení, no nakonec toho žádné drama nebylo, ale upřímně, Česká republika se fakt nemá za co stydět, Daniel to zvládl skvěle a my si hold celé léto budeme zpívat Bangaranga, Bangaranga. No a schválně, koho jste teda letos tipovali na vítěze vy? 606 736 736.

0: Tak se vrátíme trošku k tématu káva nebo čaj, protože mi přišel dotaz od našeho posluchače Pepy. Milá Jarko, mohla by si nám ty říct, co preferuješ, jestli kávu nebo čaj a proč? Jo, tak tady je odpověď, vem si zápisník a piš si. Takže Pepo, děkuju za otázku samozřejmě. Odpověď je celkem jasná, já jsem rozhodně kávový člověk, přiznám se bez mučení, protože mám pocit, že bez ranní kávy bych byla tak o 2 oktávy níž a možná i o polovinu méně použitelná. Já mám kávu ráda úplně na všechny způsoby, je to buď espresso, nebo ristretto, cappuccino, flat white, občas si dám i ledovou kávu s tonikem, ale hlavně ten moment, kdy si člověk sedne, dá takový ten první lok a má pocit, tak jo, tak teď opravdu můžu konečně fungovat. A navíc ta vůně kávy, to je prostě pro mě taková terapie. No ale já jako nechci čaj křivdit, když už si ho dám, tak samozřejmě nejčastěji je ten jasmínový s medem, nebo když jsem nastydlá, tak si samozřejmě dám teplý čaj s citrónem a do toho si dám možná i rumíček a nebo takovou dobrou slivovičku. No takže jestli to stačí takováhle odpověď krásná, jestli jsem tě uspokojila, budu jedině ráda. No a vy můžete samozřejmě taky psát dál, koukala jsem na naše facebookové stránky, takže můžete pod příspěvek přidávat, jestli preferujete kávu nebo čaj.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vyhrála nám úžasná zpěvačka Ray a písnička Where is my husband, tak to si pouštím každý večer, vždycky v 7 večer a čekám, ale odpověď nepřichází, no ale před námi přátelé, je úžasná písnička, kterou podle mě pozná půlka světa během prvních pár vteřin, protože přichází Kanan a jeho písnička Waving Flag. A kdež je tahle ta písnička zazněla? Odkud ji asi tak zhruba můžeme znát? No jasně, většina z nás ji zná, nebo si ji spojí s fotbalovým šampionátem v roce 2010 v Jižní Africe, kde byla hymnou reklamní kampaně jistého nápoje kolem mistrovství světa ve fotbale. No tak si ji pojďme připomenout.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Máme 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Zítřejší počasí bude příjemné, čeká nás polojasno až jasno, během dne občas trochu mráčku. Jen na severu a severovýchodě hor může výjimečně sprchnout. Teploty vystoupají na krásných 22 a 26 stupňů, takže skoro takové počasí na malou předprázdninovou náladu. No, mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám krásný večer, doufám, že si dáte nějakou sklenku, protože já rozhodně ano, mám dneska co slavit a těším se, až si to šampaňský otevřu. Hudebně se můžeme těšit na skupinu Two Colors a píseň Passion. Takže jak jsem říkala, mějte krásný večer a budu se na vás těšit příští týden, naslyšenou.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Relax Radio.
5: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. května. Tento den roku 1813 se narodil německý hudební skladatel Richard Wagner. O 111 let později také francouzský zpěvák Charles Aznavour. Narozeniny dnes má také světová top modelka Naomi Campbell. Narodila se v Londýně roku 1970. Oslavencem je dnes i basák skupiny Crash Test Dummies, Dan Roberts. 22.5.1892 dostal jistý doktor Washington Sheffield nápad balit zubní pastu do tuby. 14 let na to si bratři Wrightové nechali patentovat aeroplán. V roce 1967 si kapela Chicago odbyla svůj první koncert. Tento den také americký prezident Richard Nixon navštívil Moskvu. Real Madrid vyhrál pohár UEFA a roku 1965 se písnička skupiny Beatles Sticky to Ride vyšplhala na první místo americké singlové hitparády.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax.
1: Relax Radio.